pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce sedřený.

akorát asi od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat asi od rána do soumraku a nechat zapomenout

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající

0: traje. Sí.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

ta letí, nebo okamžik. Vezmeme si lex ikon, nebo dotazník. Soudíte, že sex je láska bez

zase lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc.

0: Rádio Český Blaník.
1: Píseň o Frantovi Šiškovi, který šel do milionáře. U nás v domě říkají mi Ferda Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kelly něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi

0: Není otázka, pri co je ukulele. Tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl podle hlasů nevyspali. Asi zase celou šichtu chlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám přítel navalí. To je tak, když se vám přítel navalí. Moju staru zatím doma brali mory. Lidi ohryzávali televizory. Tedy nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za azác neluční kvítí, nebo za velostroj struny, tu jde kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v žiti. A já stejně jak na začátku jsem v žiti. Všech tam zatím mával ty svými čísly, tak si říkám, Franta napíse a mysli, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Zatím za ty prachy jenom kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boj v obecenstvu možu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrýku podlaze sunul. No a už se modrýku podlaze sunul. První třídu do Ostravy, Intercity. Viděl jakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity.
1: Jarek Nohavica, přeji krásné dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu zdraví Martin Císař. A co dál, co u nás, jaké písničky? No samo sebou, že české ty máte rádi, tak třeba Kabáty. Dále vám pošlu Janka Ledeckého. A taky jsme malí páky, anebo Redy Gekka. Rádio Český Blaník je to rádio, co hraje české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Čechy, Morava, Slezsko, tady shodně většinou jasno nebo polojasno, odpoledne a k večeru částečné přibývání oblačnosti od západu, teploty 18 až 23 stupňů. Tak hezký den a buďte s námi dál.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: 3 metry.
8: To jsou 3 české písničky na jedno společné téma.
7: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
8: 3 metry
7: na Českém Blaníku.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. S měnícím se světem dochází ke zhoršování duševního zdraví. Navíc podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce roste agresivita dětí. Řekl to v České televizi. Podle návrhu koalice by za nejzávažnější zločiny měly být trestně odpovědné už děti od 13 let. V tomto věku už podle ministra vědí, že se vraždit nemá, a tak můžou vést i následky svých činů. Správa železnic vypsala zakázky na projekty přestavby hlavního a Heršpického nádraží v Brně. Původně chtěla vypsat už loni na podzim, později operovala s letošním červnovým termínem. Klíčové zakázky mají stavbu nového nádraží v odsunuté poloze posunout vpřed. Lidé v mnoha městech můžou rozhodovat o podobě svého města. Třeba v Liberci začalo hlasování o projektech v rámci participativního rozpočtu. Pravidla připomíná mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
1: Liberečané mohou vybírat z 24 návrhů. Hlasuje se ve dvou kategoriích, zvlášť pro malé a velké návrhy. V každé kategorii lze udělit 3 kladné hlasy a 1 záporný. Celkem tedy 6 kladných a 2 záporné hlasy.
0: Hlasování potrvá do konce října. Podzimní městské slavnosti v Pardubicích ozdobí světelná show. Ta bude tiší, protože organizátoři omezí výškovou pyrotechniku a klasické hlučné kulové pumy nahradí světelnými efekty. Ohňostroj se po dokončení opravy vonkova mostu vrací na původní místo u Labe. Slavnosti se konají 9. a 10. října. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
2: Hezké ráno přeji já, Martin Císař, a tohle už je Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalt. Můj čas. Z čeho je ta písnička? No jasně, ze seriálu Sanitka.

0: Ready Kirkana, písnička Černý brýle, 16 hodin, 6 hodin, 18 minut. Přeji vám krásné dobré ráno, začínáme rokem 1968, to měl premiéru první díl večerníčku Pohádky z mechu a kapradí.
1: Tak to byla jedna velká paseka a na ní stála pařezová chaloupka. Po stýlce s jelenem spal mužíček a ten se jmenoval Křemílek. V té druhé s malovaným ptáčkem chrupal Vochomůrka a povídá.
0: A povídá to, že Martin Kocián slaví kulatou 50. Český zpěvák ze skupiny Lunetik. Dnes 6. října má svátek Hanuš a narozeniny Tereza Kerndlová, známá česká zpěvačka. Tak si dáme písničku Jméno a já vám popřeji krásné dobré ráno. Posloucháte Radio Český Blaník a máme 6. října.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
2: Komín musí mít pořádný tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
5: Halo, halo! Přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací. Dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
6: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozici je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Přeji vám krásné dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník a teď v tuhle dobu se pravidelně díváme na pejsky na psí plemena. Tento týden jsme začali probírat beagly a pozor, osobnost beagla. No, pokud máte beagla, tak ho nemějte teda doma jako hlídače. Konec konců, proč, to se dozvíte v závěru. Beaglové mají totiž veselou povahu a jelikož byly vyšlechtěny jako smečková zvířata, smečkový psi, dobře vycházejí i s ostatními zvířaty. Milují děti, o tom žádná. Co se koček týká, tady je potřeba, aby se s nimi setkali skutečně v raném věku a dostali tak možnost si k ním vytvořit ten správný romantický vztah. Beagle je totiž schopný hlídač, štěkáním ohlásí všechno neobvyklé, ale pozor, pokud by se zloděj dostal až k vám domů, začne si s ním pravděpodobně hrát. No tak takový je Beagle. Není to žádný hlídač, ale velký kamarád a to všech. Co se týče svátku, dneska slaví Tina, tedy co se týče pejsku, a já všem Tinám přeji všechno jen to nejlepší. Tak dneska plnou misku nějakého dobrého masíčka.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.

0: Olympik na vlnách Českého Blaníku. Máme 6 hodin 41 minut.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Nejvyšší čas na počasí toho dnešního dne. A jaké je to aktuální, to ví meteorolog Šimon Kolář. Hezké ráno přeji.
2: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale v Čechách se vyskytují ojedinělé mlhy, zejména v údolí řek a v Polabí. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 5 stupni Celsia, ale v údolích je chladněji jen okolo 3 stupni Celsia.
0: Šimone, co dnešní den, jaký bude?
2: Zbytek dne přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno a dopoledne musíme v Čechách ojedinělé počítat s mlhami, které se budou většinou rozpouštět. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Čeká nás krásný, tedy podzimní den. Užijte si ho s Českým Blaníkem a vy, Šimone, se mějte skvěle.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Děkujeme taky.
1: Rádio Český Blaník.
0: A tohle už je klasika Vaby Daněk a jeho Rosa na kolejích za chvíli Anaká, anebo slovenská skupina Elán.

0: Vermi a slovenská skupina Elán, posloucháte Rádio Český Blaník, od mikrofonu zdraví a krásné dobré ráno přeje Martin. Je 6. října, za námi je tak hlavní sezóna dovolených, ale také svatební sezóna. Poslední letošní sňatek už také uzavřeli v jaderné elektrárně Temelín. Ano, slyšíte dobře, a podrobnosti nám doplní tamní mluvčí Marek Svital.
1: Letos to byla 6. svatba, celkově pak šlo o 154. svatební obřad od roku 2006. Nás to moc těší, že zájem o svatby u Temelína každoročně je. Svatební páry zde oceňují určitou časovou volnost a pak i atmosféru, kterou zámecký park s více než stoletými stromy vytváří.
0: Teda řeknu vám, kdo by to do jaderné elektrárny řekl? Svatby. Tak co, no, jako dobrý. Za mě samozřejmě letošním novomanželům přejeme hodně štěstí a tím to vydrží na věky. Co dál tady u nás zpěvačka Anaka, Michal David anebo Martin Maxa pro vás?
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
3: Tak ten bude na výpečky.
4: Nebo pěkně do udírny.
3: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček, na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
2: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
13: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
12: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
14: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
15: Mat. Ten obchod mám rád.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Michal David a písnička Život je náš. Za necelou minutku už máme celou. A to znamená, že před námi je 7. hodina. Co v ní? Tak třeba Petr Kolář. Jednou nebe zavolá, díky vám. Po 7. raní i Karel Gott. Na plno žij a chyt své dny, jako když jsou to poslední. A na úvod hodiny i Iveta Bartošová. Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady shodně dnes jasno až skoro jasno, odpoledne polojasno a k večeru bude přibývat od západu oblačnosti. Teploty mezi 18 a 23 stupni. Toliko počasí, teď míříme na silnice.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Přeji vám dobré ráno, jsou tu čerstvé informace ze silnic a zdraví vás Hanka Koterová. Silný provoz je dnes ráno na Štěrboholské spojce. Před sjezdem do Štěrbohol směrem na Barandovský most v Praze došlo totiž k nehodě dvou kamionů. S kolonou počítejte od nájezdu z D11. Zdržíte se hned proto i na příjezdu do Prahy po dálnici D11. Popojíždět v tomto případě budete už od 6. kilometru. A bouralo se také na dálnici D1 ve směru na Brno od Vyškova u Tvarožné dejte pozor na 209,5 kilometru. S kolonou počítejte od 216. kilometru zhruba na půl hodinky. To je z dopravy pro zatím vše. Vám přeju šťastnou cestu.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Experti na problematiku závislostí radí omezit prodej alkoholu, a to v noci na určitých místech, a doporučují úpravu jeho daní a cen. Podle nich roste v opilosti, násilí a agrese. Opatření by tak přispělo k větší bezpečnosti a ubytku násilních činů. Zatímco regulaci podporuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Proti omezování prodeje je ministr pro prevenci a zdraví Boris Šťastný. Jeho česká zásobárna pitné vody přehrada Husinec u Prachatic je na suchu. Za 86 let její existence místní tak málo vody nepamatují. Z řeky Blanice, která nádrž napájí, je potůček, který mandruje v původním korytu. Druhým dnem pokračuje týden Nobelových cen. Včera byla udělena za objev optogenetiky, který výrazným způsobem posunul lidské poznání. Dnes Švédská akademie oznámí, kdo se stane nositelem Nobelovy ceny za fyziku za letošní rok. Fotbalová reprezentace zakončí dnešním zápasem v Anglii rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve čtvrtém zápase by mohl být k dispozici také bek Vladimír Coufal.
9: Nesmírně jsem se tady těšil, doufal jsem, že mě to koleno se uzdraví, abych tady mohl případně nastoupit nebo aspoň si tady zatrénovat. Hlavně tady bejt s klukama, to bylo pro mě nejdůležitější. A Londýn je pro mě druhý domov, spoustu hráčů tady z anglického národňáku znám, leta jsem proti ním nastupoval. Mám Anglii strašně rád, takže pro mě to je fajn bejt tady.
8: Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé budovat. Chybět bude kvůli trestu kapitán Ladislav Krejčí. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to tvoje.
0: Děkuju, krásné ráno tobě a všem našim posluchačům. A my si pojďme dál hrát české písničky, které máte rádi. Karel Gott, Martin Maxa a tohle už je Iveta Bartošová.

0: Martin Maxa, písnička Bratříček na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Skvělé ráno, krásný den vám přeje Martin a tohle už je Petr Kolář. Jednou nebe zavolá, jak to s touhle písničkou, Péťo, je?
3: Písnička Jednou nebe zavolá vznikla taky velmi spontánně, vznikla ve studiu v Bratislavě, protože já jsem desku Bez křídel, byla to moje druhá řadová deska, na který právě písnička Jednou nebe zavolá je, tak jsem dělal s producentem Ivanem Táslerem, což je muzikant z kapely MT Smile. Tak tu desku jsem dělal s ním a dělal jsem ji právě v Bratislavě a to jsme tak jeden večer tak seděli a brnkali jsme na kytary a napadl nás tenhle ten motiv této písničky a hned jsem zavolal Petrovi Šiškovi, jestli nemá nějaký text, tak mi poslal takovou synopsi nějakého textu, takový jenom návrh a my jsme ho ještě ve studiu vlastně dopracovali, dodělali a vlastně takhle vznikla přes noc, vznikla písnička Jednou nebe zavolá.
0: Tak si tuhle krásnou písničku dáme právě teď, tady u nás.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
3: Ahoj, tady je Petr Kolář a zdravím všechny posluchače rádia Český Blaník.
4: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář.

0: Michal Penka, tahle krásná písnička právě teď 4 minuty před 7:30. Já vám přeji krásné dobré ráno. Za chvíli Marek Ztracený a naše cesty a také Petr Naď a pojďme se zachránit. V tuhle chvíli také představím toho, kdo představí počasí dnešního dne a těch dalších dní. Je to Šimon Kolář, za chvíli se přihlásí do vysílání. Tak dobré ráno a poslouchejte nás dál.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
8: Salonky.
9: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
8: Úklid.
9: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
8: Ha, kuchař.
9: Správně.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Ani hnout, máme tu případ.
15: Ségra, co se stalo?
14: Po celé chodbě jsou šlépoty.
16: Tak kdo si neočistil boty?
15: Já si je neočistil.
17: No, já taky ne.
14: Já vlastně taky ne.
16: A proč?
14: Protože nemáme pořádnou rohožku.
17: Jo, to by mohlo být ono.
14: Takže případ vyřešen.
18: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
19: O tři nožku, o rohošku.
18: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
20: Jsem horská gorila z Ugandy.
21: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
20: Jsem horská gorila z Ugandy.
21: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Takže vychutnejte skvělou 5-hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
22: Viděl jsi to?
23: A co, jako?
22: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
23: No má bejt.
22: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
23: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
22: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
23: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
24: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
25: Český blaník.
26: Český blaník.
27: Český blaník.

0: Slovenský zpěvák Petr Naď tady u nás na Českém Blaníku. Jaké počasí máme čekat a jaké je aktuálně?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: To ví velice dobře Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Šimone, krásné ráno přeji. Jak je v Česku?
2: Hezké dobré ráno. Aktuálně máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale v Čechách se vyskytují ojedinělé mlhy, zejména v údolí řek a v Polabí. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 5 stupni Celsia, ale v údolích je chladně jen okolo 3 stupni Celsia.
0: Dobře, Šimone, a co dnešní den, jaký bude?
2: Zbytek dne přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno a dopoledne musíme v Čechách ojedinělé počítat s mlhami, které se budou většinou rozpouštět. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Tak díky moc a mějte se moc hezky.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník.

0: Bára Basiková Nebem letí. Přeji krásné ráno, hezké úterý a připomínám, že teď už máme 7:45 a minutu navrch. Konec konců teď míříme do světa fotbalu. Fotbalista Patrik Šik zatím své rozhodnutí nereprezentovat Českou republiku nemění a návrat do nároďáku zatím ještě nevyloučil. 30-letému útočníkovi Leverkusenu se totiž moc líbí, jak španělský trenér vede reprezentaci. A tak tedy nevyloučil, že by se mohl vrátit.
1: Já jsem měl rozhovor s panem trenérem, takže tam jsem mu říkal svoje pohledy na věc, jak to cítím. Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl bych si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
0: Tak uvidíme, jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Co dál tady u nás, Tapusa je tvá, Hana Zagorová, Petr Rezek, za chvíli na Českém Blaníku pro vás.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Chedok.
5: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
6: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
7: Tak teď je ten správný čas.
6: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
7: Nejvyšší výkupní ceny.
6: Peníze i hned na ruku.
7: Vše vyřídíme za vás.
6: Přebereme záruky.
7: Nabízíme i možnost protiúčtu.
6: Přijeďte.
7: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
6: Tým Autocentra Davokár.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Bylo 8 hodin, posloucháte Rádio Český Blaník. Krásné dobré ráno vám přeje Martina, za chvíli tu budou Michal David. Jarek Nohavica.
1: Tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
0: A nebo Lenka Filipová, za všechno může čas.
2: Za všechno může čas.
0: České písničky, které máte rádi, hrajeme tady u nás na Českém Blaníku.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den bude jasný až polojasný odpoledne a k večeru přibývání oblačnosti od západu. Teploty přes den mezi 18 a 23 stupni. Toliko počasí, teď Hanka doprava.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová, jsou tu další informace ze silnic. Před Prahou je kolona na dálnici D11. Hned na prvním kilometru u nájezdu na Pražský okruh se totiž vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním a provoz v místě nehody je výrazně blokovaný. Kolona se táhne už od 10. kilometru a zdržíte se asi půl hodinky. Další půl hodinku navíc potřebujete na příjezdu do hlavního města po dálnici D5, popojíždí se od 8. kilometru. A na dálnici D1 počítejte stále s komplikacemi ve směru z Vyškova do Brna na 209,5 km u Tvarožné, kde se došetřuje v pravém pruhu dopravní nehoda a kolona se táhne víc než půl hodiny od 220. kilometru. Šťastnou cestu!
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. pilasmrčiny.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
9: Check-in?
10: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
9: Recepční.
10: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
9: Bezpečnostní kontrola.
10: Přesně.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do dneška by měly obce domácnostem dodat hlasovací lístky pro podzimní volby. Možné je ale získat i předem na obecním úřadě nebo pak i ve volební místnosti v den voleb. Od dneška také platí zákaz zveřejňování volebních průzkumů, který potrvá do konce voleb. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14:00, uzavřou se v sobotu ve 14:00. Brno má nový zdroj tepla a elektřiny. V Maloměřicích začal fungovat modernizovaný provoz Brno Sever, který využívá dřevní štěpku a má městu pomoci regulovat spotřebu plynu. Jak moc se ji podaří omezit, popisuje mluvčí brněnských tepláren Radka Mistrová.
11: Nový zdroj nám umožňuje nahradit významnou část zemního plynu lokální biomasou a už během minulé topné sezóny se ve zkušebním provozu reálně zapojil do výroby tepla pro Brno. Nový zdroj může ročně vyrobit teplo pro Brno v objemu zhruba 500 tisíc gigajoulů.
5: Další výhodou je úbytek tisíců kamionů, protože do Maloměřic se dřevní štěpka vozí po železnici. V Mostě funguje nový informační systém. Díky němu řidiči zjistí, jestli najdou volné

0: parkovací místo u hradu Hněvín. Nemusí tak už absolvovat úzkou cestu nahoru a zpátky v případě obsazeného parkoviště pro 20 aut. U památky výrazně stoupl provoz po otevření restaurace a zřízení ferat. Valašské Meziříčí na Vsetínsku chystá na příští rok investiční akce za 82 milionů. Radnice chystá třeba druhou etapu stavby chodníku v Hrachovci, vybudování nové zastávky a točny v Podlesí nebo přestavbu lávky pro pěší přes Rožnovskou Bečvu u přístavu. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Ranní vysílání Rádia Český Blaník jede dál. Petr Janda, Petr Janu, není nám už 17 a jedna písnička také na vaše přání. Jaká to bude? Dejte nám vědět na WhatsApp Českého Blaníku číslo 720 83 63 07.

0: Petra Černocká. Pro Petru z Prahy bude písnička.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: S velkou pusou od Jindry a se skazem Já tě stále miluji. Jarek Nohavica a Dokud se zpívá. Na vaše přání na rádiu Český Blaník. Tak ať se líbí.
1: Písnička na

0: Michal David a písnička právě začínáme. Za chvíli Eva Farná anebo skupina Šalom až jednou. A podíváme se také na počasí, jaké bude panovat právě dnes. Tak si na to počkejte, přeji krásné ráno.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
4: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
6: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
7: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
12: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
13: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
14: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
15: Český blaník.
16: Český blaník.

0: Ještě 7 minut a máme 8:45.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Přeji vám krásné dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník, tady u nás informace o počasí. Hezké ráno přeji do Českého hydrometeorologického ústavu. Tam je Šimon Kolář. Šimone, jaký bude dnešní den?
2: Zbytek dne přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno a dopoledne musíme v Čechách ojedinělé počítat s mlhami, které se budou většinou rozpouštět. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Čeká nás krásný den, děkuji za informace a vy se mějte moc a moc hezky.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.
0: Věra Martinová, písnička Dál jen vejdi, anebo Vašo Patejdl a Voňauky děvčat. A my za malou chvíli pozveme kam? No, bude to najednou velice zajímavé místo. A bude jich víc, těch míst bude spousta, protože Jakub Smolík chystá podzimní turné. Přichází.

0: Skvělé ráno, tohle byl slovenský zpěvák Vašo Patejdl. My jsme si pustili Rádio Český Blaník a to je dobře, protože Rádio Český Blaník zve do Jihlavy. Tam totiž zítra začíná podzimní turné zpěváka Jakuba Smolíka. On totiž jako připravil úplně nový program. Je to tak, Kubo?
1: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudim, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. A pak to je Plzeň, Kutná Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav, Lovnice u Tišnova, Letovice, České Budějovice 18. listopadu a pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy Lázně, Stříbro, Vyškov, Zbíšov, Břeclav, Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Toužim, Mělník.
0: Ale pozor, to není všechno. Více informací, kde jsou koncerty Jakuba Smolíka, na stránkách jakubsmolik.cz. Co dál tady u nás? Za chvíli Slza, fotky anebo Marta Kubišová. Hej, Jud!
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na... No, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: Kráva, kráva, kapr, kapr.
8: Kapr, kapr, husa, husa.
9: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
10: Krůta, krůta, tchos!
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
13: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tiso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
14: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tiso. Více na mytolife.cz.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
16: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
18: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
19: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
3: Radio Český Blaník.

0: Na výletě na kole.
1: A nebo na procházce v lese.
0: Užijte si pohodový podzim s Českým planíkem.

0: to byla Lucie Bílá, protože my jsme český Blaník a protože si hrajeme české písničky, které máte rádi, tak jsme si dali i tuhle krásnou od Lucky Bílé. No a 9. hodina je tady, což znamená, že my pokračujeme dál ve stejném trendu, tedy v rytmu českých písniček, které máte rádi. A tak se těšte třeba na Jaromíra Majera.
1: Hospůdko známá na návsi za mnou.
0: I Karel Zich nám zaspívá o tom, že není všechno paráda.
2: Není všechno paráda, co hraje.
0: Ale to, co hraje u nás, paráda je. Jako třeba Xindl X na vodě.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co furt ten závodě.
0: Už za chvíli nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
4: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak troufnu si hrát na rosničku a řeknu, že dnes bude ještě krásnější den než včera, protože už teď máme nad Prahou jasno, já doufám, že i nad vaším územím. No a dočkáme se teplot až 23 stupňů Celsia. Jasno nebo skoro jasno by mělo být po celý den. Očekávejte, že jen v jihozápadní polovině bude přibývat oblačnosti, ale i tak vás tam čeká krásný den. Stejně jako tady u nás na českém Blaníku. Za chviličku Pepíno Vaněk a ještě předtím zprávy. Tak hezký den.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
10: Informační služby?
11: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
10: Kavárna?
11: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
10: Salonek?
11: Správně, uhodlo si.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
12: Zprávy na českém Blaníku.
13: Pohodové úterý jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak si kdo v kampani vede, už se tenhle týden nedočkáme. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Připravovaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. To potvrzuje i mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
14: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
13: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s europoslanci o blížícím se summitu Evropské unie. Řešit se bude konkurenceschopnost, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 nebo podpora Ukrajiny. Tenista Jiří Lehečka dnes bude bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin dopoledne našeho času. 24-letý Čech může oslavit turnajový triumf na okruhu ATP už po třetí. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné úterní dopoledne.
12: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, posloucháte Český Blaník, s vámi je Veronika Rážová, 9 hodin a 4 minuty, to je aktuální čas a za chviličku tu bude Jaromír Majer, Karel Zich a ještě předtím Xindl X na vodě.

0: Tak hezký den.
1: Můj člun asi trpí závadou, je častějc na dně.

0: pesničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého spůsobí.

Ten pokročil svět, kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas.

0: Do hospůdky jsme se podívali za Jaromírem Majerem. Posloucháte Český Blaník a teďka běžíme za Pepínem Vaňkem do Pelhřimova. To rekordman. Z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit se nám hlásí Pepín s dalším kouskem a tentokrát to bude farmářský rekord.
1: Do České knihy rekordů jsme zapsali i farmu Bezdínek z Dolní Lutyně. Ty mají totiž tak výborná rajčata, že se tam sešlo 505 lidí, kteří si to rajče vzali a všechny ty rajčata v jeden moment najednou snědly. A my jsme rádi, že jsme tuhle akci, která byla na podporu zdravého stravování dětí, mohli podpořit i tím, že jsme jim dali certifikát na nový český rekord.
0: Tak to je krása, gratuluju a já se přiznám, že sebou mám na svačinu rajčata a Pepíno, po tomhle rekordu na ně mám chuť, tak já jdu na nich.
2: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.
0: Ale ještě předtím vám prozradím, že za chvíli tu bude Anaka, Meky Žbirka a nebo taky kapela Turbo. Chtěl jsem mít. Tak krásné ráno a hezký den.

0: Údolí včel, právě tam jsme se vyskytli spolu s Anouka. Posloucháte Český Blaník, za 2 minuty bude 9:30 a já bych vám ráda připomněla, že my máme na našem českoblanickém Instagramu a Facebooku pořád co říct. Můžete se tam podívat, pokud nás náhodou ještě neodebíráte, tak můžete se přihlásit k odběru a denodenně se těšte na novinky. Na novinky o těch, které si tu hrajeme, na novinky o tom, co se děje ve světě hudby a stejně tak se dozvíte i perličky z pozadí písniček, které máme rádi, tedy těch českých, které u nás na Českém Blaníku můžete slýchat. Také se vás snažíme pobavit, poučit. Zkrátka a dobře, vyplatí se sledovat českoblanický Instagram i Facebook. Tak schválně, už to děláte?
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Pozor, pozor! A auto už 5x v Praze.
14: Ano, přesně tak. Auto už 5x v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
13: Auto 5x v Praze. Blíž než kdy dřív.
14: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Já jsem nevinnej.
19: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
20: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
21: Paka, Benka.
20: Z vězeňského prostředí.
22: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
20: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
23: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
24: Český Blaník. Český Blaník.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Posloucháte Český Blaník, 9 hodin 44 minut k tomu. Já vám přeju krásný den a co více, já vám přeji krásný světový den architektury. Je to tak, právě dnes si připomínáme architektonické památky. Je spousta akcí napříč celou Českou republikou a vy třeba, pokud tento den chcete nějakým způsobem uctít nebo si ho užít, zkuste vyrazit někam, kam si to dlouho slibujete. Třeba obdivovat něco, co je kousek dál od vašeho bydliště, ale určitě to bude stát za to, jak jinak taky dnešní den oslavit. Jinak ještě připomínám, že dnes máme 6. října a svátek slaví všichni Hanušové, tedy pokud nějakého Hanuše znáte, určitě mu nezapomeňte popřát. Stejně tak mi přejeme krásný narozeninový den Terezce Kerndlové, která slaví rovnou 40. A pozor, český fotbalista David Limberský má taky důvod k oslavám. Je mu 43 let a zpěvák kapely Lunatic Martin Kocián, ten má dnes 50. Tak všechno nejlepší i vám, kteří třeba něco slavíte a pokud máte chuť udělat si radost, můžete i tady u nás, třeba písničkou na přání. Už zanedlouho vám prozradím, jak na to. Do té doby další české písničky od nás. Petr Rezek a nebo kapela Krištof.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
6: Chceš válku? Tak tady máš válku.
5: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
7: Všude kolem jsou žraloci.
5: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
14: Rádio Český Blaník.

0: Těšit se můžete i na Helenu Vondráčkovou, Lásko má já stůňu. A dorazí i Reddy Kirken.
1: Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít a snít.
0: Taky si dáme zprávy a ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes bude krásný den, babí léto pokračuje a tak obloha bude jasná nebo skoro jasná. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Jen na jihozápadě Čech očekávejte, že bude tu a tam i nějaký ten obláček. V noci 10 až 5 stupňů a pokud jste zvědaví na zítřek, tak potom se radujme, protože i zítra má být krásný den. Očekává se opět 18 až 23 stupňů s oblačnou až polojasnou oblohou.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertasplus.cz.
6: Zprávy na Českém plánu.
7: Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Babí léto v Evropě končí. Od středy do pátku přejde přes kontinent studená fronta, která srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a závěr týdne bude deštivější a větrnější s teplotami kolem 15 stupňů. Česká železnice je za posledních 5 let výrazně bezpečnější. Počet těžkých nehod klesl o 38%, stále ale zůstává jedno problematické místo – železniční přejezdy. K ním více dodá za drážní úřad Pavlína Straková.
8: Na přejezdech loni zemřelo 31 lidí, o 4 více než rok předtím. Správa železnic proto pokračuje v modernizaci přejezdů na své železniční síti. Jen loni jich bylo upraveno 200 a dalších 66 úplně zrušeno.
7: Problémem zůstávají také vlaky, které projedou Návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo ve 177 případech, podobně jako o rok dříve. Ukrajina v noci vyslala na moskevský region stovky dronů. Podle ruských úřadů si útok vyžádal jednoho mrtvého a nejméně 6 zraněných. Rusko mezitím zaútočilo na Ukrajinu a zasáhlo most přes Dněpr v Záporoží. Český hokejový útočník Radek Faxa asistencí pomohl Dallasu v NHL k výhře 5-0 nad San Jose a připsal si první bod v aktuálním ročníku. Brankář Daniel Vladař 32 zákroky neodvrátil prohru Philadelphia 1-4 na ledě Tampa Bay. To byly nejnovější zprávy. Přejeme příjemné úterní dopoledne.
6: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová. Za chviličku tu pro vás budu mít jednu krásnou zprávu, takovou pohádkovou, řekla bych. Počkejte si na to a do té doby si užijte Činasky, Hanko Hegerovou a nebo Petru Janů.
9: Když okna...

0: Šinavsky a drobná paralela na Českém Blaníku krátce po čtvrt na jedenáct. Dobré dopoledne vám přeju. Pojďme se teď podívat na plac. Včera totiž padla poslední klapka nově vznikající pohádky Líné království. A my jsme u toho nemohli chybět. Role krále se ujal Jaroslav Plesl. A víte, proč má Jarda pohádky rád?
1: Jde o to, že dobře skončí, že pohádka prostě musí dopadnout a já čím jsem starší, tak tím mám radši dobrý konce a když jsem byl mladý, jak jsem byl takový dekadent, tak jsem koukal na artový filmy a liboval jsem si, že to jako skončilo blbě a, nebo nějak rozpačitě a tak a teď já vlastně se chci dočkat šťastného konce.
0: Tak snad se dočkáme i my už 11. března, kdy pohádka Líné království půjde do kin. A pozor, objeví se v ní i naše blanická kolegyně Iva Lecka. Tak na to se moc těším. Teď už Hanka Zagorová.

0: zase rok 1973, kdy poprvé zazněla tahle krásná písnička Lásko má, já stůňu, která vznikla k filmu Noc na Karlštejně a na svědomí jí má kdo jiný než Karel Svoboda. Krásná písnička, krásný hlas Heleny Vondráčkové a krásný film Noc na Karlštejně. Tak tohle spojení je zárukou toho, že se písnička stále zpívá, stále je velmi populární a my ji máme moc rádi. Jsem ráda, že jsme si opět připomněli. No a budeme si připomínat i další české kousky. Za chviličku Michal Tučný, Karája a nebo Reddy Kirken.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zema na tento týden výtečná akce na bůček.
2: Tak ten bude na výpečky.
1: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
1: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
2: Zeman maso uzeniny.
1: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
8: www.hotovky.cz. Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
17: Český blaník.
18: Český blaník.

0: Pavlo Habera, Kým pri mne spíš na Českém Blaníku ve 10:45, což je ideální chvilka na to, abych vás vyzvala, pojďte do toho, vemte do ruky telefon na číslo 720 836 307 mi napište, kterou písničku vám nebo někomu vám blízkému udělám radost a já vám ji ráda udělám. Zkrátka a dobře, písnička na přání se nám blíží, 720 836 307 je číslo, kam můžete psát buď SMSky, a nebo pokud máte WhatsAppovou aplikaci, můžete nahrávat i hlasové zprávy. Já tu vaši hlasovku takhle pěkně vezmu, pustím do vysílání a uvidíte, že tomu, komu písničku pošlete, uděláte velikou radost. Tak pojďte to zkusit, jestli jste to ještě neskoušeli, ideální šance je tu právě teď. No a kdo dřív přijde, ten bude mít písničku, tak neváhejte příliš dlouho.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dvo dvo, pěkně bavzen, zjišťoval jen tě tělo kterým sínsí a jen hanká hál.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
11: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
12: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zemana tento týden výtečná akce na bouček.
13: Tak ten bude na výpečky.
14: Nebo pěkně do udírny.
13: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
15: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček, na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
16: Zeman maso uzeniny.
15: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
17: Český Blaník.

0: Ale zatím vůbec nekoukejme dopředu, podívejme se jen na tu nejbližší budoucnost, která je krásná. Až 23 stupňů naměříme jak dnes, tak taky zítra. Dnes jasno, výjimečně polojasno. Během zítřka už trošičku obláčku, ale pořád krásný den se 23 stupňovými teplotami. Tak užívejte babí léto s Českým Blaníkem.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
3: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz

0: Příjemné úterní odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na vlastní byt potřebují Češi přes 13 ročních platů. Přestože se podmínky pro bydlení meziročně zlepšily, jeho dostupnost zůstává nejhorší v celé Evropské unii. Průměrný byt u nás stojí skoro 13,5 průměrného hrubého ročního platu, zhruba dvakrát tolik, co v Irsku nebo v Belgii. Brno má nový zdroj tepla a elektřiny. V Maloměřicích začal fungovat modernizovaný provoz Brno Sever, který využívá dřevní štěpku a má městu pomoct regulovat spotřebu plynu. Jak moc se jí podaří omezit, popisuje mluvčí brněnských tepláren Radka Mistrová.
1: Nový zdroj nám umožňuje nahradit významnou část zemního plynu lokální biomasou a už během minulé topné sezóny se ve zkušebním provozu reálně zapojil do výroby tepla pro Brno. Nový zdroj může ročně vyrobit teplo pro Brno v objemu zhruba 500 000 GJ.
0: Další výhodou je úbytek tisíců kamionů, protože do Maloměřice se dřevní štěpka vozí po železnici. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, informovala o tom kancelář prezidentky Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Jedna loď se podle nich potopila, druhou zachvátil požár. Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2-6-2-6. Tolik nejnovější zprávy, přejeme pohodové úterý.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 11 hodin 4 minuty, posloucháte Český Blaník a před námi už jsou Karel Gott, Standa Hložek s Petrem Kotwaldem a nebo Petr Novák, Náhrobní kámen na Českém Blaníku.

0: Původní španělskou předlohu Erestu můžete znát už od roku 1973. Tohle je ovšem její novější verze z roku 78 od Karla Gotta. Na svědomí má text František Řebíček, a jmenuje se Správný tón. No a teď už správná písnička pro někoho z vás.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Hanka nám píše, ahoj, prosím, zahrajte pro naši obědovou partu Jaromíra Nohavicu Tři čuníky, jen tak pro radost a na dobrou chuť vám všem. Děkujeme moc, tak dobrou chuť a tady jsou Tři čuníci.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
3: V řadě za sebou tři čuníci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou, kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si

0: Možná, že všichni znáte tuhle písničku od Smokey. V roce 1976 ji vydali jako Living Next Door to Alice. Ale možná, že málo kdo ví, že jejím původním interpretem bylo už v roce 1972 australské vokální trio New World. No a o rok později, v roce 73, vlastně tahle písnička Alenka v říši divů, dá se říct, odstartovala solovou kariéru Karla Zicha. A my jsme za ní moc rádi. Za chviličku další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Mandraže, Olympic a nebo Lucka Bílá.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Už víš, co máš s tím ramenem?
4: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
3: Takže musíš zase někam jinam.
4: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
3: To bych taky potřeboval.
4: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikace. Komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Máte doma malé fanoušky kouzelné školky? V sobotu 10. října od 3 hodin odpoledne přijede do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany oblíbená Lucka Černíková z kouzelné školky. Čeká vás veselé pásmo písniček, tancování a zábavy pro nejmenší. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
19: Rádio Český Blaník.

0: Mňága až Ďorb, ne, teď ne. No tak taky říkám, ne, teď ne. Až od 15. do 18. října. No a pokud se ptáte, co, tak já prozradím, že letošní Signál Festival. Velmi oblíbený, řekla bych stále oblíbenější festival plný videomappingu. A vy můžete být u toho každý den mezi 19. a 24. hodinou. Ještě připomínám, že v Praze se letošní Signál Festival koná hned na dvou trasách. Celkem 17 zastávek bude rozdělených na tradiční centrum a letos taky na poprvé novou trasu v Dejvicích. Videomapping bude na Staroměstské radnici, což je, řekla bych, velmi oblíbená lokace. Projekce na průčelí arcibiskupského semináře vás jistě okouzlí. Můžete se těšit i na partnerskou instalaci a pozor, placená zóna Signál Insight, ta bude čítat hned 8 interaktivních instalací v netradičních interiérech, například na právnické fakultě. Víc ale zatím prozrazovat nebudu, ještě máme čas, ještě si o tom povídat budeme. Můžete se těšit i na festivalové afterparties. Zkrátka a dobře, Praha opět bude žít Signál Festivalem, a to od 15. do 18. října. A my tady u nás na Českém Vlaníku zase žijeme českými písničkami. Já doufám, že vy taky. Činasky Bára Basiková, Ilona Čáková a oslavenkyně Monika Absolonová, anebo taky Xindl X. To je všechno hudba budoucnosti na Českém Vlaníku.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bůček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: Tak já doufám, že budete taky šťastní, protože já tu pro vás chystám další české písničky a mezi 12. a 13. jich to bude opravdu hodně a bude to pestrý výběr. Nabídnout můžu kabáty. Je to jejich Colorado, taky sametová od Žlutýho psa. Žentouři, všechno bude fajn.
1: Zavři oči, všechno bude fajn.
0: Tak Janek Ledecký mi skutečně mluví z duše, všechno bude fajn tady u nás na Českém Blaníku, tak zůstávejte s námi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: I to počasí bude úžasné. Představte si, že stejně jako dnes i zítra se dočkáme až 23 stupňů Celsia. Zítra se nám ale trošičku smrákne. Očekávejte, že opravdu bude spíš oblačno až polojasno oproti dnešnímu jasnému, maximálně polojasnému počasí. Čekejte, že během noci se nám ochladí na 11 až 6 stupňů Celsia, takže pokud plánujete noční procházku, pořádně se oblečte. Už za chviličku zprávy a po nich další české písničky na Českém Blaníku.
3: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
4: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
7: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Příjemné úterý, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak si v kdo kampani vede, se tento týden už nedočkáme. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Připravovaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. To potvrzuje i mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
10: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
9: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Francouzské školy znovu ochromily protesty. Výuka se dnes zastavila na téměř 600 středních školách a 30 univerzit. Studenti a odbory upozorňují na nedostatek zaměstnanců i špatný stav škol. Jen v Paříži se čeká až 40 000 demonstrantů. Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na kurty přetrvávající problémy s pravým kolenem. Kvůli nimž nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu. Sinner v prohlášení na Instagramu oznámil, že se s ohledem na další kariéru rozhodl dát přednost léčbě zánětu. To byly nejnovější zprávy. Přejeme krásné úterý.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne, odbyla nám 12. hodina, 6 minut k tomu přibylo, s vámi je Veronika Rážová a před námi kabáti Jaromír Majer a nebo Marcela Holanová. A taky se vydáme za Jakubem Smolíkem, tak pokud mu fandíte, zůstaňte s námi.

0: A víte, co já zase řeknu všem? Něco o Jakubovi Smolíkovi. Je to tak, protože Jakub Smolík vyjíždí na své velké podzimní turné a vy můžete být klidně u toho. A začíná se už zítra v Jihlavě. Víc o tom sám Jakub.
1: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Chrudim, Příbram, Otrokovice, Bzenec, Jemnice, Hradec Králově 29. A pak to je Plzeň, Kutná Hora, Hořovice, Chomutov, Hostivice, Sedlčany, Soběslav, Lovnice u Tišnova, Letovice, České Budějovice 18. listopadu. A pak už jedeme vánoční Tachov, Františkovy Lázně, Stříbro, Vyškov, Zbíšov, Břeclav, Třešť, Třebíč, Písek, Stochov, Toužim, Mělník.
0: Tak to je neuvěřitelné. Já jsem měla pocit, jak když Jakub Smolík drží mapu České republiky a co tam vidí napsáno, to přečte. Protože těch termínů koncertů je skutečně tolik. Já jsem projížděla Jakubovy stránky jakubsmolík.cz. Tam najdete všechny termíny, víc informací o vstupenkách, no a můžete mrknout i na náš web radioblaník.cz, kde se také dozvíte víc. Teď už ale další české písničky na Českém Blaníku. Za chviličku vám pošlu třeba Petra Koláře, taky to bude Heidi, ale ještě předtím Žentour. Všechno bude fajn.

0: Kdybyste třeba tuhle písničku chtěli slyšet naživo, víte, že máte šanci, protože Petr Kolář, nejenom Jakub Smulík, ale i Petr Kolář jede takové podzimní turné a v rámci svých koncertů se staví například ve Vlašimi, a to už 9. října, takže nejbližší možnost, kde ho můžete vidět a slyšet naživo, je právě Vlašim. Užijte si to stejně tak i další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku Marta Kubišová, Holky a nebo Žlutý pes.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Kralupech nad Vltavou za 2 miliony 50 tisíc korun. Pole v Neuměřicích u Kladna za 2 miliony 990 tisíc. Další pole v Neuměřicích za 2 miliony 200 tisíc. Byt 5KK v Praze za 5 milionů 300 tisíc. A ještě jedno pole v Neuměřicích u Kladna za 2 a 3 čtvrtě milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Český blaník.
9: Český blaník.
10: Vzpomínám, když tehdy před léty

barony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: na Českém Blaníku a Michal Krusberský taky na Českém Blaníku. Ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne.
0: Tak kdyby si měl možnost vybrat nebo uzákonit takové 11. přikázání, co by to bylo?
1: Dobrá otázka. Možná neskroluješ, hele.
0: Neskroluješ? A to se týká jenom tebe, nebo myslíš obecně na tu dnešní společnost?
1: Já myslím, že obecně. Teď jsem zrovna četl jeden rozhovor s kolegou tady z vedlejšího rádia, který si postěžoval, že prostě se podívá na hodiny, jakože na mobil na hodiny, a okamžitě už jede. A už to jede dolů, jo.
0: Fakt, jo. No tak zrovna na toho by to platilo. Já musím říct, že já třeba mám hrozně krásné pocity z toho, když jedu metrem nebo jedu v tramvaji a teď vlastně vidíš často ty skloněné hlavy k těm telefonům a mezi tím třeba dva lidi a mají knížku.
1: To se už málo vidí.
0: Anebo... Málo se to vidí, je to vzácné, ale je to krásné. To musím říct, že fakt vždycky to z toho mám radost.
1: A nebo poznáš v tramvaji turistu, že kouká z okna.
0: Aha, pravda. Tak já ještě chci připomenout, že ty tady budeš s našimi milými posluchači do 18. hodiny. Za tu dobu stihnete písničku dne. Bude tu písnička na přání. Klidně už teď přemýšlejte, jakou si necháte zahrát. A stejně tak přijde i Pepíno Vaněk a Michal pro vás bude mít spoustu českých kousků, které máte rádi. Tak zůstávejte s námi.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
5: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
7: Ani hnout, máme tu případ.
8: Ségra, co se stalo?
7: Po celé chodbě jsou šlépoty.
9: Tak kdo si neočistil boty?
8: Já si je neočistil.
10: No, já taky ne.
7: Já vlastně taky ne.
9: A proč?
7: Protože nemáme pořádnou rohožku.
10: Jo. To by mohlo být ono.
7: Takže případ vyřešen.
11: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
12: O tři nožku o rohošku.
11: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
13: Pila Smrčiny hlásí. Zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Pile Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Pila Smrčiny. Topte bez dřiny. PilaSmrčiny.cz.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: Naše první superstar Aneta Langerová, Voda živá, doznívá těsně před 13. hodinou a taky po 13. pro vás chystám české písničky, které máte rádi. Marek Ztracený mimo jiné.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl.
0: Taky bude Lešek Semelka, jsi prostě nejlepší. A ještě Alice Springs, Vrať se mi zpátky.
2: Vrať se mi zpátky.
0: A bude jich rozhodně více, hned po zprávách pokračujeme.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Za volantem
8: s českým Blaníkem.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Postojte si na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem. Na 21. kilometru D8 se srazila dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Necháte tam půl hodiny. Poslední volný sjezd je exitem 29 Roudnice. 20 minut necháte také na příjezdu do Prahy po D1 od Brna, a to kvůli nehodě na 16.5. kilometru. Kolona se táhne od 24. Kolona je také na trase Brno-Vyškov na 210. kilometru u sjezdu na Slavkov. Bouralo v levém pruhu osobní auto s nákladním a do toho je ještě zúžení na 213. kilometru. Celkově ztratíte půl hodiny. Šťastnou cestu.
8: Počasí na českém Blaníku.
0: Dneska se už

0: teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a závěr týdne bude deštivější a větrnější s teplotami jen kolem 15 stupňů. Česká železnice je za posledních 5 let výrazně bezpečnější. Počet těžkých nehod klesl o 38%, stále ale zůstává jedno problematické místo – železniční přejezdy. K nim více dodává zadrážní úřad Pavlína Straková.
1: Na přejezdech loni zemřelo 31 lidí, o 4 více než rok předtím. Správa železnic proto pokračuje v modernizaci přejezdů na své železniční síti. Jen loni jich bylo upraveno 200 a dalších 66 úplně zrušeno.
0: Problémem zůstávají také vlaky, které projedou návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo ve 177 případech, podobně jako o rok dříve. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu před europoslanci ve Štrasburku varovala před rozsáhlými škrty v budoucím unijním rozpočtu. Hrozilo by podle ní, že zasáhnou do klíčových priorit, na kterých se dohodly státy Unie. Karolína Muchová zvládla v Pekingu velkou třísetovou bitvu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakaovou porazila 7-5, 1-6 a 7-6 a postoupila do čtvrtfinále. Naopak Linda Nosková už v turnaji skončila. Jekatěrině Alexandrovové podlehla dvakrát 2-6. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové úterý.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A řeknu vám, vůbec bych se nedivil, kdybyste se těšili už domů, protože venku je opravdu nádherně, tak je třeba toho využít a užít si ty poslední paprsky, které tady ještě máme, než přijde to ochlazení, o kterém mluvil Vladan ve zprávách. Já už vás za chvíli budu zvát na koncert a teď Iveta Bartošová. Michale, s vámi, hezký den.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš naposled.

Schody z nebe na českém Blaníku a taky Tereska Kerndlová, která chystá svůj největší koncert života. Uskuteční se už brzy, 10.10. v pražském fóru Karlín, kde bude slavit nejenom 25 let na hudební scéně, ale taky tady oslaví své kulaté narozeniny. No a bude tam mít i speciální hosty, bude tam třeba kromě Leoše i Tereska Černochová, protože chtějí tam vzdát hold právě kolegyni Heleně Zeťové, která nás předčasně opustila, a tak tam budou zpívat právě písničky kapely, kterou tvořili dohromady tyhle ty tři holky, čili kapely Black Milk, zazní třeba i Modrej dým sedmkrát a Nechci tě trápit. Pokud byste se chtěli podívat, tak vás bohužel zklamu, už je prý vyprodáno, ale třeba se holky rozhodnou a dají ten koncert ještě jednou. Uvidíme. A když už jsme u těch koncertů, tak před pár dny se na jednom pódiu zase sešli všichni členové Lunetiku. Dokonce přizvali i černou ovci, jak se říká, Martina Kociána. A prý to nebylo s ním úplně špatné. A Martin dneska slaví 50, což mně přijde úplně neuvěřitelné, když si vzpomenu na ty doby, kdy byl skoro puberťák a byli na tom pódiu prostě a pobláznili všechny holky a najednou 50. To je šílený. Tak si Lunetiky dáme teď hned, abychom taky zaspomínali na ty devadesátky.

0: jsem Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Hmm. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

0: básnici. Já zrovna na ně koukal o víkendu, když nebylo na co koukat v televizi, tak jsem si dal, jak básnici přicházejí o iluze. A musím říct, že je to fakt zajímavé na to koukat, protože je to taková kronika té doby, když vidíte, jak to fungovalo, jak to bylo v těch fabrikách, že jo, v těch divadlech a i mezi lidské vztahy, jak fungovaly. Tak mě to prostě baví. Za chvíli si ale dáme další české písničky, které máte rádi. Věrka Špinarová Ze všeho nejdřív.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
6: Check-in?
7: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
6: Recepční.
7: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
6: Bezpečnostní kontrola.
7: Přesně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firma na zážitky.cz.
15: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
16: Rádio Český Blaník.

Lešek Semelka na Českém Blaníku, jsi prostě nejlepší. A my už v příštím roce nezjistíme, kdo, která kapela, který zpěvák nebo zpěvačka je nejlepší v rámci Eurovize. Protože, přátelé, českou vlajku na pódiu v příštím roce nemůžeme čekat. Česká televize oznámila, že kvůli úsporám přistoupí k rušení některých pořadů, no a Eurovize je tou první vlaštovkou, kde se bude škrtat. Tak jsem zvědavý, který pořad přijde na řadu dál. U nás na Českém Blaníku přijde na řadu samozřejmě další interpret, Petr Novák za chvíli a taky Marek Ztracený, kterého jsem vám slíbil už na začátku hodiny.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nejkrásnější podzim u moře je v peci pod Sněžkou. Toho krkonošského z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do pece pod Sněžkou.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
7: CZ.
10: Ne? Ne.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证， 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
16: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
18: Já jsem nevinný.
19: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
20: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
21: Bacha, Benka.
20: Z vězeňského prostředí.
22: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
20: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
23: Český blaník.
24: To je blaník.

0: Netto a roky jdou dál. A my taky pomaličku půjdeme dál, protože 14. hodina je tady a po 14. si budeme hrát třeba olympiky. Já se těším také na BSP, bude země vzdálená. A nebude chybět ani Dalibor Janda a Krabečka Sirek. A budou taky další české písničky, které máte rádi, samozřejmě u nás na Českém Blaníku.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
8: Za volantem
9: s Českým Blaníkem.
10: Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Pražském okruhu směrem k letišti je u Jesenice omezení a kvůli tomu se kolona táhne už z D1 od Průhonic. Kvůli omezení se zdržíte také na příjezdu do Prahy po brněnské dálnici, a to od 15. kilometru. Nehoda vám sebere 20 minut na trase Brno-Vyškov. Na 204. kilometru bouralo osobní auto s nákladním. Dalších 20 minut pak necháte

0: 20. Na horách pak naměříme maximálně 16. Teď další zprávy a Vladan Hill s nimi ve studiu.
1: Zprávy na Českém vlani.
2: Příjemné úterní odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hill. Na vlastní byt potřebují Češi přes 13 ročních platů. Přestože se podmínky pro bydlení meziročně zlepšily, jeho dostupnost zůstává nejhorší v celé Evropské unii. Průměrný byt u nás stojí skoro 13,5 průměrného hrubého ročního platu. Zhruba dvakrát tolik, co v Irsku nebo v Belgii. Komunální volby se blíží, je proto dobré si připomenout, jak správně křížkovat, aby váš hlas platil. Vybírat můžete hned třemi způsoby a ty teď detailně přiblíží mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
2: U senátních voleb je to jednodušší. Vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, informovala o tom kancelář prezidentky Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Jedna loď se podle nich potopila, druhou zachvátil požár. České hokejistky do 18 let se pokusí na blížícím se mistrovství světa v Ostravě navázat na 3 medailové úspěchy z předešlých let. Organizátoři akce uvedli, že vedle toho chtějí zopakovat úspěch seniorského šampionátu, který se v roce 2025 uskutečnil v Českých Budějovicích. Tolik nejnovější zprávy, přejeme krásné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A ještě přesný čas, 5:05 je s vámi Michal Krusberský. Za chvíli se podíváme na jedno velmi zajímavé svatební místo a taky si dáme v téhle hodince další český rekord. Teď ale Olympik a osmý den, tak ať se vám daří.

0: Pánové, Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. 15 minut po 14 tady u nás na Českém Blaníku. Přátelé, dneska už máme 6. října, pomaličku končí ta hlavní sezóna dovolených, že jo? A taky končí svatební sezóna. A jakožto svatební fotograf jsem už navštívil spoustu zajímavých míst, kde se konají svatby, ale řeknu vám, v jaderné elektrárně Temelín jsem ještě žádný obřad nefotil, ale vy ho tam klidně můžete mít, jak prozrazuje také mluvčí Marek Sviták.
1: Letos to byla 6. svatba, celkově pak šlo o 154. svatební obřad od roku 2006. Nás to moc těší, že zájem o svatby u Temelína každoročně je. Svatební páry zde oceňují určitou časovou volnost a pak i atmosféru, kterou zámecký park s více než stoletými stromy vytváří.
0: No prosím, takže kdybyste chtěli mít svatbu v jaderné elektrárně, klidně se můžete do Temelína zastavit, oni vám ji tam připraví a já bych řekl, že taková svatba bude mít tu správnou energii, že jo? Teď Dalibor Janda a krabička Sirek od nás.

0: Ano, měl jsem ráda mám a taky Karel Gott na Českém Blaníku. A pokud vy máte pro změnu rádi Petra Kotvalda, za chvíli se ho dočkáte. Bude Bumulent a budou také Valmezáci Mňák a Žďorb a nebo Vabydaněk.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na Bůček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
8: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
9: www.hotovky.cz.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným, prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
16: Promění.
15: A v novou sukínku?
16: Promění.
15: A v paraplíčko?
16: Promění.
15: I na obal pro pastelky?
16: I v obal.
15: A v baťůžek?
16: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
17: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
15: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati? A...
16: Běž už.
17: Více na cestaodpadu.cz.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Elan a Stušková, 14 hodin 42 minut k tomu a my jdeme představit další domácí rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: No co my, Pepíno Vaněk nám představí další farmářský rekord.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i farmu Bezdínek z Dolní Lutyně. Ty mají totiž tak výborná rajčata, že se tam sešlo 505 lidí, kteří si to rajče vzali a všechny ty rajčata v jeden moment najednou snědly. A my jsme rádi, že jsme tuhle akci, která byla na podporu zdravého stravování dětí, mohli podpořit i tím, že jsme jim dali certifikát na nový český rekord.
0: Ano, zdravíme tam, ať se daří rajčátkům.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
0: A vám už zase hrajeme, za chvíli Leona Machálková.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Rádio Český Blaník.
12: To je i Věra Špinarová.
13: Víš, že zůstanou.

0: Tak před chvíli tady byla Lucka Vondráčková a hned po ní teta Helena Vondráčková a Valdemar Matuška. Tisíc mil, před námi jsou další tisícovky českých písniček, ze všeho nejdřív Maria Rotrová, Večerem zhýčkaná. Taky bude Anděl Karla Kryla. A ještě Petra Janu, ještě se mi směj. A rozhodně jich bude víc, za chvíli pokračujeme.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na Bůček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
8: Za volantem
9: s českým blaníkem.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na pražském okruhu u Jesenice směrem k letišti je omezení a kvůli němu budete popojíždět v koloně už od průhonic 20 minut. Zdržíte se také na příjezdu do Prahy po D1, a to od 15. kilometru. Pozor dejte na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové. Na 30. kilometru za Sackou stojí v jízdním pruhu auto, kterému došel benzín. Kolona je na 10 minut. Nehoda vás přibrzdí na trase Brno-Vyškov na 204. kilometru, bouralo osobní auto s nákladním, kolona je tam na 15 minut a dalších 15 necháte od sjezdu na Slavkov kvůli dopravnímu omezení na 213. kilometru. Šťastnou cestu.
9: Počasí na českém blaníku.
0: Dnes si ještě užíváme sluníčka, zítra už se

0: o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnil rezort financí. Ministerstvo zdravotnictví podle ministra Vojtěcha sleduje informace o možném výskytu moru v Rusku. Podle Evropského střediska pro prevenci a léčbu nemocí je ale riziko pro Evropu velmi nízké. Laborantka Irkutského vědecko-výzkumného ústavu pro boj s morem podle ruských úřadů zemřela z neznámých příčin. O tom, že podlehla nákaze plicním morem, píší ruská média. Úřady výskyt nemoci nadále popírají. Ve Vyškově se připravuje nový kurz zaměřený na bojovou medicínu. Vojenská akademie proto rozšiřuje tým a hledá další instruktory, kteří se do výcviku zapojí. Co je cílem celé akce, přiblíží mluvčí akademie Martin Kresta.
1: Chceme výcvik posunout zase na vyšší úroveň a reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů. Například třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru.
0: Vojáci se zároveň připravují na poskytování první pomoci a ošetření zraněných i v těch nejnáročnějších podmínkách. Policie zadržela 3 lidi, kteří kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry nebo traktory následně upravovali a prodávali v Česku a na Slovensku. Podle kriminalistů ukradli 10 strojů a způsobili škodu zhruba 4 miliony korun. Hrozí jim 2 až 8 let za mřížemi. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 5 minut po 15. vám krásné úterní odpoledne taky přeje Michal Krosberský. Za chvíli budou 3 ve 3, ale začínáme s Marií Rotrovou. Večerem zíčkaná.

0: Saturn Pavla Skalického a také Perpetuum a Láska na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Za okamžik 15 minut po 15. a to je pravidelný čas, kdy si dáme 3 ve 3. A dneska nás čeká obyčejnost v podání 3 zajímavých písniček. Ano, Petr Spálený a Obyčejný muž, bude i Obyčejná holka Lucky Bílé a do třetice ještě Obyčejný kluk Petra Reska. Takže abych to shrnul, rok 79, ne rok 2025 a rok 81. Teď u nás na Českém Blaníku.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník, nestojím před rájem. Už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejnej kluk a nemám

0: ač není disco film.
1: Petr Rezek, Obyčejný kluk, a my si za chvíli taky dáme na Českém Blaníku obyčejného Karla Kryla, který bude mít ale svůj film, a ten se bude jmenovat právě stejně jako písnička, která nás čeká, čili Anděl, za malou chvíli, a těšit se můžete i na Petru Janu anebo Hanku Zagorovou.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
11: Na farmě Braňany je vše ve znamení dýní.
10: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
11: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
10: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
11: Dýňový ráj na farmě Braňany.
10: Farma Braňany, originál, který poznáte chutí.
12: Halo, halo, přijďte s námi zažít dušičkové dýňobraní 10. října od 8 do 16 hodin. Čeká vás workshop dlabání dýní a podzimních dekorací, dušičkové vazby květin, ochutnáte dýňové dobroty a nakoupíte sezónní rostliny do vaší zahrady. Pro děti máme připravené tvořivé dílničky. Vidíme se v Jevanském zahradnictví 10. října, ulice Vlánech 214, lesy.czu.cz.
13: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
14: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
13: AA Auto. Financování výhodněji než dřív.
14: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Český Blaník.
16: Český Blaník.

0: slovenský zpěvák Adam Ďurica, zatancuj si so mnou tady u nás na Českém Blaníku. Tak my teď tančit nebudeme, my budeme chvíli zase fandit, protože náš fotbalový národák dneska čeká další zápas Ligy národů. Všechny tři dosavadní zápasy naši prohráli, to je fakt, ale musíme dodat, že hráli s těmi opravdu nejlepšími týmy světa. Teď se ale blízká na lepší časy možná, protože do národňáku by se mohl vrátit aktuálně nejlepší český fotbalista Patrik Šik.
1: Já jsem měl rozhovor s panem trenérem, takže tam jsem mu říkal svoje pohledy na věc, jak to cítím. Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný národňáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
0: No tak snad se to zlepší, každopádně dodám, že dneska nás čeká zápas Anglií a začínáme ve 8:45, takže budeme rozhodně fandit. A za chvíli budeme taky hrát Marka Ztraceného anebo ostravskou kapelu Buty.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
11: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
10: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
11: Je, tak děkuju moc.
12: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Tak nečekejte. Jezděte.
15: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
16: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
17: Více na kopecký.cz.
18: Já jsem nevinnej.
19: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
20: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
21: Bacha, Benka.
20: Z vězeňského prostředí.
22: Tady všechno všech. Tady kolcho jasný more.
20: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
23: Rádio Český Blaník.

0: Pavel Novák a Nádherná láska a za chvíli budou další nádherné české písničky, které máte rádi. Ano, těšit se můžete už teď na Michala Tučného například a bude písnička Všichni už jsou v Mexiku.
1: Všichni jsou už v Mexiku.
0: A taky opět Radeček a zpěvačka Eli. A ještě dáme prostor Michalovi Davidovi. To zas byl den, ale já doufám, že máte krásný úterní den a dál budete s Českým Blaníkem.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Za volantem
7: s Českým Blaníkem.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda vás přibrzdí na výjezdu z Prahy směrem na Turnov. Na 10. kilometru bourala dvě auta a kolona je na 15 minut. 20 minut necháte kvůli omezení na pražském okruhu od nájezdu z Modletic po Jesenici. V opačném směru popojíždí kolona od sjezdu z D5 k Ořechu. Práce na silnici zavřely jeden jízdní pruh na dálnici D1 z Brna do Vyškova. Půl hodiny necháte mezi 212. až 214. kilometrem. A pozor, dejte v Českých Budějovicích na kruhovém objezdu v Okružní ulici. Autobus tam srazil motorkáře, provoz je omezený, zdržíte se do 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Po tom dnešním sluníčkovém dni zítra už bude více mraku, čekáme oblačno až polojasto, místy přechodně se může úplně zatáhnout a hlavně v Čechách čekáme po ránu také mlhy. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty podobné těm dnešním, čili 18 až 23 a na horách kolem 16. Teď zprávy a Eliška Votrubová taky ve studiu.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Agrofert přišel o možné zemědělské dotace za 68 milionů korun. O peníze firmy z holdingu požádali ještě předtím, než se Andrej Babiš stal znovu premiérem. V tu chvíli ale byly žádosti stále rozpracované a tak do jejich vyřizování zasáhl Babišův střet zájmů. S odkazem na iRozhlas to napsali Novinky.cz. Řidiči na severu Čech budou potřebovat pořádnou dávku trpělivosti. Provoz na průtahu Libercem totiž omezí další uzavírka. Důvodem je pravidelná údržba tunelu. Ta bude probíhat od pátečního odpoledne do pondělního rána. A kvůli tomu se bude jezdit jenom jedním ze dvou autobusů.

0: právníků přivítá Anglie. Hrát se bude na legendárním stadionu ve Wembley. Nároďák bude proti favoritovi usilovat o první body pod španělským koučem Deniou. Utkání začne večer ve 8:45. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Pohodový den přeju při úterku také všem, zejména Hanušům, kteří dneska mají svátek. Všechno nejlepší a od nás Michal Tučný a Michal Krusberský je s vámi.

0: Šumperští pánové z kapely Opět a Radeček a s nimi taky zpěvačka Eli. I tak to za to stojí.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: A my si dneska dáme zpěváka, kterého jste mohli slyšet jednak na Konopišti, ale taky na našich letních koncertech. Takže taková malá nápověda a já myslím, že už tušíte, že je to Petr Kolář a písnička Jednou nebe zavolá. Tak Petře, jak to tehdy bylo s tím vznikem?
3: Písnička Jednou nebe zavolá vznikla taky velmi spontánně, vznikla ve studiu v Bratislavě, protože já jsem desku Bez křídel, byla to moje druhá řadová deska, na který právě písnička Jednou nebe zavolá je, tak jsem dělal s producentem Ivanem Táslerem, což je muzikant z kapely MT Smile. Tak tu desku jsem dělal s ním a dělal jsem ji právě v Bratislavě a to jsme tak jeden večer tak seděli a brnkali jsme na kytary a napadl nás tenhle ten motiv této písničky a hned jsem zavolal Petrovi Šiškovi, jestli nemá nějaký text, tak mi poslal takovou synopsi nějakého textu, takový jenom návrh a my jsme ho ještě ve studiu vlastně dopracovali, dodělali a vlastně takhle vznikla přes noc, vznikla písnička Jednou nebe zavolá.
0: No, i když pravda, ta písnička začíná slovem proudy a spousta posluchačů, když nám potom volá, že chtějí písničku na přání, tak říkají, že by chtěli proudy od Petra Koláře, ale je to písnička Jednou nebe zavolá.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
4: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Kapela Olympik, Petr Janda, také slzy tvý mámy. No a možná budete slzet z další informace, protože si představte, že v Benátkách chtějí zvýšit ten jednorázový vstup z 240 na 730 korun. Nevím, jestli to konečně všechny ty turisty odradí, každopádně mají takové plány, tak uvidíme, jestli jim to vyjde. Co my si dál budeme pouštět na Českém Blaníku? Třeba Dederon od Tří sester za chvíli a také Honza Nedvěd a jeho podvod. A těšit se můžete i na Michala Davida za okamžik.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.

0: Procházka na čerstvém vzduchu.
1: I proto máme rádi podzim.
0: Rádio Český Blaník.
2: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: No, někdy ty vztahy nejsou jednoduché. Meky Žbírka o tom určitě viděl taky své. S tebou je kříž, teď na Českém Blaníku. A přátelé, pokud byste si v té další hodince chtěli nechat zahrát písničku na přání, tak teď rozhodně posílejte SMSky na číslo 720 836 3007, protože už za chvíli se přiblíží 17. hodina a po 17. budeme hrát podle vás. No a taky nás za okamžik čeká Tomáš Klus, anebo Iveta Bartošová a Petr Sepeši.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
5: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun včetně DPH. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Rádio Český Blaník.

0: No, hezky se nám to sešlo. Za pár okamžiků opravdu odbije pátá a tohle byla Helena Vondráčková. A po té páté hodině další české písničky, které máte rádi. Segwan Toffy, dávej ber. Dávej ber, dávej co máš. Taky bude Petr Kotfalt. A ještě jeden Petr, Petr Novák. Co je to láska? A rozhodně si jich dáme víc za malý okamžik.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
3: Právě teď v Planeu? Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Za volantem s českým Blaníkem.
6: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut necháte kvůli omezení na Pražském okruhu od nájezdu z Modletic po tunel Cholupice. V opačném směru kolona popojíždí půl hodiny od sjezdu z D5 k Ořechu. Práce na silnici zavřely jeden jízdní pruh na dálnici D1 z Brna do Vyškova. Půl hodiny necháte mezi 212. a 214. kilometrem. Pozor dejte za výjezdem z Bruntálu směrem do Opavy. Zasahují tam záchranáři a policisté u nehody osobního auta s motorkářem a porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D11 na 78. kilometru od Hradce Králové na Prahu. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Počasí na českém Blaníku.
0: Dneska to ani v autech bez slunečních brýlí nejde. Zítra očekáme spíše oblačno až polojasno a místy přechodně i zataženo. A ráno, zejména v Čechách, se mohou vyskytnout mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23, na horách pak kolem 16. Teď další zprávy a Eliška Votrubová s ním ve studiu.
5: Zprávy na českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Policie prověřuje možný trestný čin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 2002 až 2025. Kvůli tomu kriminalisté hledají další případné poškozené, kteří mají negativní zkušenost sexuálního charakteru. Obrátit se mohou na linku 158. Případem se policie začala zabývat na základě informací v médiích. Start 136. velké Pardubické se blíží a na závodišti měli letos s přípravami plné ruce práce. I tady řádilo sucho. Některá zažloutlá a vysušená místa museli pracovníci vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval taxisův příkop. Ten je kvůli podloží na sucho obzvlášť citlivý. A u tématu zůstaneme. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok. Jeho český kraj navíc vyhlásil stav sucha pro celý region. Hejtman Martin Kuba žádá občany, aby vodou zbytečně neplýtvali. Jak vypadá běžný den člověka s demencí, přibližují speciální zážitkové hry. Lidé se díky nim mohou vyzkoušet, jaké je to potýkat se s problémy s pamětí, orientací nebo komunikací. Kde je možné hry navštívit, prozradí ředitelka Demencia institutu Veronika Friebauer.
7: Zážitkovou hru máme v Hořovicích, kde je otevřená už 4 roky. Druhou jsme otevřeli letos v Kolíně a příští rok se plánuje otevření té zážitkové hry Demetrix v Brně. Určitě je potřeba se předem objednat.
6: Veškeré informace i dostupné termíny najdou zájemci na webu demetrix.cz. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
5: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, pěkné sluníčkové odpoledne vám dál z Českého Blaníku přeje Michal Krosberský. Užívejte si těch posledních slunečních paprsků, od zítřka už se nám to má kazit. No a my v téhleté hodince jednak budeme hrát na vaše přání, ale taky vám prozradíme, která pohádka už má dotočeno.

0: Tak tohle byl Petr Spálený a Stáňa a teď 12 minut po 17. už to bude podle vás.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Jirka si dneska poslal hlasovku.
2: Ahoj Michale, zdraví ti Jirka Suchovršice, jak jsem hrozně rád, že tě po marodnosti slyším opět pořádně zdravýho v plný síle. No. A já bych tě hrozně rád poprosil, Karol Duchoň, mám tě rád. No to víš, chystám si grilovačku, zítra ještě hlásej poslední pěkný den, od čtvrtka už to má být sešup, tak si ještě užít nádherný sluníčko a samozřejmě také tvé kolegyně jsem poslouchal Eliška a měla svátek, takže dodatečně Eliško všechno jenom to nejhodně štěstí, zdraví a vůbec všem posluchačům, ať si užijeme ještě tohleto nádherné počasí, které, jak si říkal, zítra už pomalinku má končit, ale i tak sluníčko ještě určitě bude. Mějte se moc krásný a ahoj.
0: Jirko, moc děkujeme za přání, pravda, můj hlas ještě není úplně ideální, teplotka sem tam taky je, ale hlavně, že máme venku takhle krásně, tak si to užívej, grilovačka ať vyjde a my posíláme písničku, tady je Karol Duchoň, mám tě rád.
1: Písnička na přání. Na

0: Kotwald nás roztančil s gejzírem v 17 hodin a 23 minut. Pokud už máte po práci, tak možná vám je taky do tance, kdo ví. Každopádně za chvíli se podíváme na jednu domácí pohádku, která už má za sebou poslední klapku, a taky vám zahrajeme Věrku Martinovou, anebo já už se za chvíli těším na Jaroslava Vikrenta a Marii Rotrovou. Bude písnička Agnes.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Nejkrásnější podzim u moře je v Peci pod Sněžkou. Toho krkonošského, z mraků. Ráno lanovkou na Sněžku, přes den toulky barevnou velkou úpou a večer u teplých kamen na horské boudě. Zažijte Krkonoše bez davů a přijeďte do Pece pod Sněžkou.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
6: Informační služby?
7: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
6: Kavárna?
7: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
6: Salonek?
7: Správně, uhodlo si.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Rádio Český Blaník.

0: pohodový podzim
1: s Českým baníkem.
2: Cestou, necestou,

0: Jo, tak jsme si trsli rock and roll s Karlem Zichem, 17.40 dalo by se říct. No a včera padla poslední klapka nově vznikající pohádky Líné království a my jsme samozřejmě nemohli u toho chybět, tak jsme tam třeba vysondovali, že role krále se ujal Jaroslav Plesl a víme, proč Jarda má pohádky rád, to nám totiž prozradil.
1: Jde o to, že dobře skončí, že pohádka prostě musí dopadnout a já čím jsem starší, tak tím mám radši dobrý konce. A když jsem byl mladý, jak jsem byl takový dekadent, tak jsem koukal na artové filmy a liboval jsem si, že to jako skončilo blbě a, nebo nějak rozpačitě a tak. A teď já vlastně se chci dočkat šťastného konce.
0: No a já bych řekl, že Jarda Plesl miluje pohádky ještě z jednoho důvodu. On totiž miluje ty staré hrady a zámky a tak ty se taky často samozřejmě točí na těchto místech, že jo? Tak připomenu, že Líné království půjde do kin 11. března a na plátně, přátelé, se objeví i naše blanická kolegyně Iva Lecká, tak už kvůli tomu si to nemůžeme nechat ujít, že jo? Za chvíli další české písničky, které máte rádi, Petr Novák nebo kapela Krištof, ze všeho nejdřív.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I má pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
7: Krůta, krůta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Pozor, pozor! AA Auto už pětkrát v Praze!
13: Ano, přesně tak. AA Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na pěti pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
12: AA Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
13: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Radio Český Blaník.

0: Pavel Vítek na závěr našeho společného odpoledního vysílání na Českém Blaníku. Mám rád vůni tvý kůže, ale nebojte se, s českými písničkami nekončíme. Už za chvíli vychutnáme sílu starých vín, bude kapela Škvor. A taky nesmí chybět božský Karel Gott, Pábitele. A ještě Honza Kalousek, Hvězdy se mění. To všechno na Českém Blaníku hned po zprávách.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Za volantem
6: s Českým Blaníkem.
7: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut necháte kvůli omezení na pražském okruhu od nájezdu z Modletic po tunel Cholupice. V opačném směru kolona popojíždí půl hodiny od sjezdu z D5 směrem k Ořechu. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D11 na 78. kilometru směrem z Hradce Králové na Prahu. Na dálnici D3 na 62. kilometru od Kaplice na Benešov bourala dvě osobní auta, provoz je omezený a práce na silnici zavřely jeden jízdní pruh na dálnici D1 z Brna do Vyškova. Půl hodiny budete popojíždět mezi 212. až 214. kilometrem. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný večer.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: A zítra to už bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. A zejména ráno v Čechách máme čekat mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty ale stále ještě příjemné, 18 až 23, na horách pak kolem 16. Teď krátce po 18. poslední zprávy s Eliškou Votrubovou.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Agresivita u dětí stále roste. I kvůli tomu koalice navrhuje snížení odpovědnosti u nejzávažnějších zločinů. Trestně odpovědné by měly být už děti od 13 let. Podle ministra spravedlnosti Tejce už v tomto věku vědí, že se vraždit nemá a proto mohou nést následky svých činů. Komunální volby se blíží, je proto dobré si připomenout, jak správně křížkovat, aby váš hlas platil. Vybírat můžete hned třemi způsoby. Ty nám detailně přiblíží mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
8: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
7: U senátních voleb je to jednodušší. Vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Letošní úroda jablek je v Česku ještě horší, než ovocnáři očekávali. Podle nejnovějších odhadů sklidí o 58% méně jablek než loni. Na vině je hlavně sucho. Ztráty jdou podle ovocnářské unie do stovek milionů. Česká republika obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů euro, jak oznámila Evropská komise. Peníze mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být financována i možnost vojenského využití dálnice D11. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, krásný úterní večer dál s Českým Blaníkem vám taky přeje Michal Krusberský. Budu se pomaličku loučit, ale nebojte se, zítra od 13 jsem tady jako obvykle a pokud si teď dáváte nějakou dobrou večeři, stejně jako Jirka, který griluje, tak ať vám to rozhodně chutná, my vám k tomu nabízíme sílu starých vín. A to není všechno, za chvíli další české písničky, které máte rádi.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice. Je
3: přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
8: Ani hnout, máme tu případ.
9: Ségra, co se stalo?
8: Po celé chodbě jsou šlápoty.
10: Tak kdo si neočistil boty?
9: Já si je neočistil.
11: No, já taky ne.
8: Já vlastně taky ne.
10: A proč?
8: Protože nemáme pořádnou rohožku.
11: Jo, to by mohlo být ono.
8: Takže případ vyřešen.
12: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
13: Otři nožku o rohožku.
12: Gapa.cz. Rohožky pro každého.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
2: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
3: Máte doma malé fanoušky kouzelné školky? V sobotu 10. října od 3 hodin odpoledne přijede do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany oblíbená Lucka Černíková z kouzelné školky. Čeká vás veselé pásmo písniček, tancování a zábavy pro nejmenší. Vstupenky kupujte na kdjosu.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Sázím se, o co chcete, že na světě mě...

0: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz
1: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
2: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

dostal ještě jeden verš. Už svítá a čaj bych si dal, ještě jednou jsou tvá ústa můj terč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma jsem.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat jít do petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Tři ve tři.
7: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
6: Tři ve tři.
7: Na Českém Blaníku.
8: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla. S náladou mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Sakra!
3: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Sakra.
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
5: Co Čech, to rekordman.
6: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
5: Pojďte si s námi o nich povídat.
6: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
5: Co Čech, to rekordman.
6: Na Českém blaníku. České písničky, které máte rádi.
5: Český blaník.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel?
8: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
7: Technik ve věži?
8: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
7: Elektrikář?
8: Jo, přesně tak.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Tak deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tím neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.

0: Rádio Český Blaník.
1: To je i Dalibor Janda.
2: Oheň voda vítr bí, samolepky lásky po kapsách.
0: Kamelie.

0: jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Rádio Český Blaník.
3: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: Řeky lásky proud kolem nás držal, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
5: I tak to za to stojí.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

tady bloudí temnou nocí, jak naříkavý pláč. Teď skrývám svůj strach, jak hazardní hráč. Kde je teď můj příběh? Půlnoc létání, jak odtud zmizet?

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase.

0: Rádio Český Blaník.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: od srdce belabel.cz.
1: Úžasné příběhy
2: úžasných lidí, kteří dokázali víc než ostatní.
1: Pojďte si je spolu s námi poslechnout.
2: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Na Českého Blaníku. Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Štěstěné je to, co letí.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky. Stojím s dlouhým bobojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík souce lynč.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: Asi do mě žít, nebo
1: písničky, na kterých jsme vyrostli. Míšo, to já se jen
2: dřív, i takové, které si s námi zpívají i naše děti. A jako
1: první ráno vidím tvý kruhy podočí. Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

let, ale svenkované mor, jak živa si mě každý plet. Proto jsem se dneska s tímhle svěřil právě vám, já dál slamu poták mám. Chtěl bych se s někým vzít, ale pořád nemám s kým, ono někdy nestačí mít sako jako manekín.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

cizí hlásek vím, že si má největší. Láska letních lásek jsem, pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to.

0: Český Blaník.
1: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď.

0: Vaško Rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech to Rekordman.
1: Na Českém Blaníku.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.